Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Pěkné odpoledne, trávíte se Signál rádiem, ale ráno. No, bude to dneska asi utíkat rychle. Povíme si za chvíli o novinkách v dopravě a poté nás čekají další zprávy. V příští hodině nám tady budou v reproduktore znít osmdesátky. Bude nám tady hrát například Stevie Wonder, Gloria Gaynor nebo Freddie Mercury.
1: Signál rádio, doprava.
0: Praha má nahlášenou nehodu na křižovatce ulic Mezibranská a Žitná, kde proběhla srážka dvou osobáků. Dávejte si tam na sebe pozor při projíždění. Ze studia Signál rádia vám přejeme šťastné víkendové cesty.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Příjemné nedělní ráno s 8 hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Vítá vás Honza Navrátil. Po letní přestávce se na televizi CNN Prima News dnes vrací partie Terezie Tománkové. Hostem její první části bude prezident Petr Pavel. Jak zakopat pomyslné příkopy mezi vládou a Pražským hradem? O tom bude diskutovat dnes v 11 hodin. Pavel mimo jiné prohlásil, že se s premiérem Andrejem Babišem domluvili na společných schůzkách k zahraniční politice. Při ukázce vojenské techniky během tankového dne v Lešanech se včera převrátil jeden z vojenských speciálů Tatra. Dvě zraněné nezletilé osoby záchranáři převezli s lehčími zraněními do nemocnice. Na místě zasahovali krom záchranářů také policie a vojenská policie. Po střelbě na rave party ve Švýcarsku zasahují policisté a záchranáři, uvedl to server Blik. Policie dosud nepotvrdila tvrzení svědků, že jsou na místě mrtví.
1: Co se děje v regionu?
2: Návrh na zrušení dopravního opatření na Praze 6 podá k soudu Středočeský kraj. Jde o jednosměrný provoz, který radnice zavedla v ranní špičce v ulici na Krutci. Kraj tvrdí, že opatření výrazně komplikuje dojíždění tisíců obyvatel středních Čech do metropole a způsobuje dlouhé kolony a také zpoždění autobusových linek. Praha 6 se brání špatnou dopravní situací a požaduje autobusový pruh v Horoměřické ulici.
1: Sport.
2: Slovinský cyklista Tadej Pogačar utrpěl při pádu v 8. etapě Vuelty otřes mozku, zlomeninu klíční kosti s dislokací, stabilní zlomeninu 7. krčního obratle a také odřeniny. S klíční kostí musí cyklista na operaci.
1: Signál rádio, počasí.
2: Dnešní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách počítejme s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti od západu přibývat, vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 24 do 28 stupňů Celsia, na Moravě pak počítejme s teplotou kolem 30. Tolik první ranní zprávy, hezké vstávání se signálem přeje Honza Navrátil.
1: Signál rádio.
0: Pohodové nedělní ráno, v kalendáři máme 30. srpna, svátek má Platina a už za pár minut si také povíme, kdo v tento den ze známých osobností slaví narozeniny a nebude chybět ani naše skvělá 80ková muzika, kterou vás bude během rána a dopoledne provázet Áda Adam.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Hladíte vlny Signála rádia. Dnes máme 30. srpna, poslední prázdninový víkend a my se teď podíváme na to, kdo v tento den slaví narozeniny. Jako například velmi známý český herec, hudebník a moderátor Jakub Prachař. Z uměleckého světa se přesuneme do toho sportovního, protože dnešní den je také ve znamení narození bývalého profesionálního fotbalisty Pavla Nedvěda. A na závěr se vydáme za velkou louži do Ameriky, kde se v Kalifornii narodila jedna z Charlieho andílku, a to herečka Cameron Diaz. Mimochodem, její španělské příjmení Diaz převzala po svých předcích, kteří pocházeli z Kuby. Teď už opět zpátky k muzice. Signál Rádio vám přeje pěknou neděli.

0: Jste se Signála rádiem, přeji vám hezkou neděli, která by měla být převážně skoro jasná až polojasná. Na horách by se mohly lokálně objevit přehánky. Maximální denní teploty se budou pohybovat okolo 24 až 28 stupňů Celsia. Pro zlepšení nálady v tomto dni si budeme ještě hrát například Belindu Carlisle, Bee Gees nebo Madonu. Pěkný nový den na vlnách Signála rádia.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Posloucháte Signál Radio. Co ukázali UB40, kam nás zavedou Take That, nebo na co se chystají Duran Duran? Tyhle otázky už dnes po 10. hodině zodpoví kolega Martin Čípa, který pro nás zjišťuje novinky ze světa sociálních sítí. Hudební ikony 80. let jsou totiž na nich stále velmi aktivní a my sledujeme, co dělají, čím se chlubí svým fanouškům, nebo co odhalují ze svého soukromí. A jednotlivé střípky potom skládáme do rubriky Hvězdy na síti, která vás čeká už po odbytí 10. hodiny. Tak buďte i nadále s námi na vlnách Signál Rádia.

0: Hrajeme pro vás to nejlepší z minulých let na Signál Rádio. Máme pár minut do 9:00 a to znamená, že se vydáme na silnice. V našich reproduktorech nám tady potom budou znít například Pretender z Bon Jovi nebo Jennifer Rush. Pěkné osmdesátkové léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Se zúžením počítejte na D1 mezi 188. a 177. kilometrem ve směru do Prahy, kde by měly probíhat práce údržby. Bezpečnou cestou vám přeje Signál Rádio, které můžete poslouchat po celém Česku díky technologii DAB+.
1: Rozhovory na Signál Rádio, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, z brusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevírají poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích proběhne z iniciativy Ministerstva kultury. V Krkonošském Harachově začne zítra oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a poté budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Pokračuje místo starosta města Tomáš Ploc.
2: Začátek stavby by měl být 31.8. Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na Lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od Lanovky k městskému úřadu. A třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
1: Dodejme, že průtah městem je krajskou silnicí třetí třídy. Oprava téměř 2 kilometrů úseku si vyžádá skoro 12 milionů korun. Americký národní úřad pro letectví a vesmír má dnes v plánu do vesmíru vyslat teleskop, který má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Vesmírnou observatoř pojmenovanou po americké astronomce Nancy Romanové vynese krátce před 13. hodinou a 30. minutou středoevropského času z raketodromu Kennedyho vesmírného střediska na Floridě nosič Falcon Heavy.
0: Co se děje v regionu?
1: S koncem prázdnin chystá pražský dopravní podnik několik změn. Výraznější proběhnou v Letňanech. Například linka 158 vynechá zastávku Staré Letňany a do Nových Letňan naopak nezajede 166. Změn se dočkají také linky 278, 340 a 359. Od září vznikne i 5 nových zastávek a zastávka u Blaženky se bude nově jmenovat Popelka.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Francouzská Diane Parryová získala v Monterey první titul na okruhu WTA. Ve finále porazila 6-4, 0-6 a 6-3 druhou nasazenou Elis Mertensovou z Belgie, která v pátek zastavila tažení Nikoly Bartuňkové. A český tenista Petr Nouza získal první společný deblový titul s Rakušanem Neilem Oberleitnerem na okruhu ATP. Ve finále porazil chorvatsko-americký pár Nikola Mektič a Austin Krajíček 7-5 a 6-4.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i ve zprávách v 9 hodin přidávám informace o počasí. Nedělní den bude s většinou polojasnou oblohou, na horách počítejme s přeháňkami, k večeru bude oblačnost od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká jihozápadní rychlostí maximálně do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 24 a vysokými 28 stupni Celsia. Na Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. Tak to byly další zprávy, pokračuje Áda a má pro vás další muziku.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Posloucháte Signál Rádio, kde už za pár minut potěšíme všechny milovníky pikniku. Máme pro vás velmi zajímavou zprávu. K tomu další parádní muzika z osmdesátek, kterou vás bude i nadále provázet Áda Adam. Mikrofonu se ujímá Jennifer Rush.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: Plet na vlnách Signála rádia. Piknik si většinou představíme jako deku, košík a pár chlebíčků. Na pražské Ladronce ale tenhle pojem dostává trochu větší rozměr. Zavítala tam i kolegyně Lucie Sinková.
1: No, nejde jenom o klasickou svačinu z domova. Food Picnic totiž nabízí na jednom místě 120 kulinářských a farmářských stánků od burgerů, trhaného masa až po mexickou, asijskou nebo francouzskou kuchyni. Najdete tu spoustu dobrot pro vegetariány, vegany, ale i pro milovníky sladkého. A k tomu kuchařské show, workshopy, dětský program a pohodová atmosféra v parku. Takže rada na závěr, přijďte hladoví, nic si neplánujte předem, ať tady můžete ochutnávat. Dneska Food Picnic na Ladronce.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio. Dnešní den má být na většině území ve znamení skoro jasné až polojasné obolohy. Na horách by se mohly lokálně objevit přehánky. Maximální denní teploty se budou pohybovat okolo 24 až 28 stupně Celsia. V porovnání s teplotním rekordem v rámci tohoto dne nezažíváme nijak extra vysoké teploty, protože 30. srpna v roce 1807 rtuť v teploměru ukazovala 32,5 stupně. Daleko více chladnější čas jsme ale měli tento den v roce 1948, kdy jsme naměřili něco málo přes 8 stupňů nad nulou. Pěkný poslech se Signál Rádiem, které pro vás zase zítra má dobrou zprávu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Hladíte Signál Rádio, kde nám zněli Bonnie M a kde už od zítra začínáme znovu soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: Hra Ano nebo ne tentokrát nabízí poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech umělníka. Ve zdejší farmářské prodejně můžete nakoupit čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také další potraviny nebo kosmetiku, sazenice do vašich zahrádek nebo truhlíků a ve zdejším bistru ochutnáte skvělé dobroty. Stačí příští týden od pondělí do pátku každé ráno poslouchat naše vysílání, dovolat se do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně na soutěžní otázku, a to jednoduše, ano nebo ne. Pro více informací navštivte naše webovky www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Víkend trávíte poslechem Signál Rádia, kde budou už za chvíli další zprávy a v příští hodině se můžete těšit opět na to nejlepší z let 80. Budou nám tady hrát například Kylie Minogue, Katrina and the Waves nebo Elton John.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v Brně v ulici Okružní, kde se srazil osobák s cyklistou. Dávejte si tam pozor za volantem, nehoda by mohla částečně bránit v provozu. Bezpečné nedělní cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio, opět v celou jsou pro vás připraveny další zprávy. Čeští řidiči opět tankují v Polsku. Tamní vláda totiž snížila daň z přidané hodnoty a stanovila maximální ceny paliv. Řidičům v příhraničí se tak nyní znovu vyplatí tankovat benzín, naftu i LPG na polských benzínových stanicích. Mohou tak ušetřit na litru paliva až 6 korun. I na letošní konec prázdnin se chystají České dráhy. Dopravce posílil spoje a přidal vozy zejména na linkách z Moravy do Prahy. Svého posílení se o tomto víkendu dočkali také spoje do Prahy z Českých Budějovic a více vozů i dnes směřuje do metropole od Plzně. Doplníme, že se začátkem školního roku se pak do provozu vrátí některé školní spoje. Počet obětí bleskových povodní v Nepálu se vyšplhal na 734. Uvedli to podle agentury Reuters tamní úřady.
0: Co se děje v regionu?
1: Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí vstoupí v září do další etapy. Po více než roce se tramvaje opět vydají na trasu Škrétovou ulicí mezi Vinohradskou ulicí a stanicí IP Pavlova. Změna se dotkne linek 11 a 13. Přímé spojení s Vinohrady naopak ztratí část Vršovic. Přímo na Václavském náměstí se trať dokončí v příštím roce.
0: Sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v šestém kole první ligy v Brně se Zbrojovkou 2-3 a jako jediný tým soutěži dosud nezískali ani bod. Pokračuje trenér Zlína, Bronislav Červenka.
2: Těžko se to hodnotí, zase jsme prohráli a nezvládli jsme závěr utkání, kdy jsme dokázali dvakrát srovnat se soupeřem, takže těžko se to hodnotí, protože to strašně bolí a trošku se nám lepí smůla na paty, nedokážeme ty zápasy zvládnout až do konce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A ještě než AD otevře další hodinu plnou 80, tak vám prozradím, jak to dnes bude venku s počasím. Neděle bude většinou s polojasnou oblohou, na horách počítejte s přeháňkami. K večeru bude oblačnost od západu přibývat a vítr fouká jihozápadní maximálně do 6 metrů za sekundu. A nejvyšší denní teploty, tak ty dnes vystoupají na hodnoty mezi 24 a 28 stupni Celsia. Vy, kteří nás posloucháte na Moravě, tam počítejte s teplotou kolem 30. Tolik další zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Dobré dopoledne na Signál Rádio. Máme krátce po odbytí desáté a už za pár minut tady s námi bude opět kolega Martin Čípa, se kterým se vydáme do světa sociálních sítí. Martin totiž pro nás pravidelně sleduje, s čím se na nich pochlubily slavné hudební ikony z osmdesátek. Tak mějte stále naladěné Signál Rádio a Adam vám přeje hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hladíte Signál Rádio, kde už je připravený kolega Martin Čípa, aby nám pověděl o slavných hvězdách na sociálních sítích.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádio.
3: UB40 ukázali na Instagramu video ze svých cest autobusem mezi koncerty. Během jedné z nich se zastavili taky u domu, ve kterém vyrůstal Michael Jackson. V příspěvku ocenili, že po filmu Michael se dostává i mladší generace k té nejlepší hudbě všech dob. Take That vás na Instagramu zavedou do zákulisí natáčení videoklipu k novému singlu Sweet July. Ten režíroval Juan Arnell, se kterým kapela spolupracovala už na megahitu Back for Good a který natočil klipy třeba taky pro Pet Shop Boys, Ricka Astleyho a další britské hudební ikony. Sítěmi proletěla taky zpráva o připravovaném filmu, který bude o jednom z nejzvláštnějších osmdesátkových koncertů v Československu. V roce 84 vystoupil Elton John na zimním stadionu v Havířově, neplánovaně po cestě z Prahy do Polska. Vstupenka na tribunu tehdy stála 50 korun, na plochu 75. Aktuálně vzniká scénář a brzy se snad začne natáčet. A Duran Duran se opět začínají chystat na Halloween. Jejich speciální strašidelná party se stala tradicí. Po vyprodaných minulých ročnících v New Yorku a Manchesteru si vzali mnohem větší sousto. Vystoupí totiž v největší londýnské hale, která pojme až 20 000 návštěvníků a bude právě na Halloween dějištěm posledního koncertu v rámci turné po Británii. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.

0: Dopoledne trávíte poslechem Signál Rádia. Začátek víkendu přinese déšť a bouřky. Podle odborníků se můžeme dočkat srážek už od zítřejších ranních hodin. V podobném směru by mělo pokračovat i úterý. Ve středu by měla být obloha už spíš oblačná až polojasná a přehánky by mohly být spíš lokální a slabší. Na Signál Rádiu to pro vás ale budeme hrát další pohodové hity 80. let. Ještě do konce této hodiny se můžeme těšit na Sovce, Lionela Richieho nebo Michaela Jacksona.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

Ve vašich reproduktorech vám zní Signál Rádio, kde nás čeká od 17. hodiny zajímavé vydání Miluju Prahu. S kolegou Davidem Černým se bude mluvit o Vltavě. Není to jen tepna, která rozděluje město na dvě části, ale dříve to kolem řeky skutečně hodně žilo. Své živnosti u ní provozovali řemeslníci, využívali jí obchodníci, ale sloužila také jako stoka, kam mířil odpad z města. Po Vltavě do Prahy často připlouvali voraři s dřevem ze šumavských lesů a bylo tu slyšet i klapání mlýnů. Velmi oblíbené bývaly zdejší plovoucí plovárny. Jestli chcete vidět, jaká pravidla na nich platila, poslechněte si další poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu dnes po 17. hodině.

0: Zdravím vás ze studia Signál Rádia, kde se opět vypravíme na silnice. V 11. hodině bude následovat naše další oblíbená hudba z 80. let. Nebudou tu chybět taková jména jako například Talk Talk, Queenie nebo Eurythmics.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Prohlásí bouračku v ulici pod Krejcárkem směrem na Libeň. Došlo tam ke střetnutí dvou osobáků a dodávky. Ze studia Signál Rádia vám přejeme šťastné nedělní cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio a opět v celou máme pro vás další zprávy. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se sešli. Babiš řekl, že se tak obnovilo setkávání s hlavou státu. Oba politici se sešli po čtvrtečním jednání Bezpečnostní rady státu, a to na Pavlovu žádost. Babiš také řekl, že by se s prezidentem měli setkávat i nadále podle potřeby. Karlovarský folklorní festival letos zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem od 2. do 6. září. Jeho 31. ročníku se zúčastní 5 zahraničních a 8 tuzemských souborů. Do Karlových Varů dorazí podle ředitele festivalu Jana Boháče okolo 300 folkloristů.
2: Program se vlastně uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark již tradičně bude v prostoru u hlavní pošty. Gala program a koncert pro děti v velkém sále hotelu Termál a zahajovací koncert je potom v Imperiálu. A vlastně vše zakončíme v taneční veselici v Poštovním dvoře.
1: Dodejme, že součástí doprovodného festivalu jsou i porcelánové slavnosti a přehlídka automobilových veteránů. Většina festivalového programu je přístupná zdarma. Obyvatelé Islandu hlasováním v referendu těsně odmítli návrh vlády na přístupové rozhovory s Evropskou unií. Po sečtení většiny hlasů je tak jisté, že lidé odmítli snahu vlády o obnovení jednání o členství. Důvodem je krom jiného také snaha o ochranu islandských rybolovných vod. Ty jsou příliš důležité na to, aby se s nimi riskovalo.
0: Co se děje v regionu?
1: Smlouva na stavbu tramvajové trati z Malovanky na Pražský Strahov se dočkala podpisů. Sdružení firem se tak po zdržení, které způsobilo šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude moci pustit do práce. Trať bude dlouhá 1,3 km, bude mít 3 zastávky a její stavba vyjde na 824,2 milionů korun. Jde o částku o 196 milionů nižší, než dopravní podnik původně předpokládal.
0: Sport.
1: Matěj Lukeš je jako druhý Čech mistrem světa v moderním pětiboji. Na šampionátu v Číně potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil tak loňský bronz. A kajakář Josef Dostál skončil na mistrovství světa v Poznani na neolympijské trati 500 metrů na 4. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, na horách počítejme s přeháňkami, k večeru bude oblačnost od západu ještě přibývat, vítr fouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se dnes pohybují kolem 25 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká na začátku dalšího týdne, tak to vám povím za hodinu. Do té doby si užívejte další osmdesátkovou muziku, kterou nabízí Áďa.
0: Signál Rádio.
3: Posloucháte Signál Rádio, kde odbyla 11. hodina. Kdo přemýšlí, co podniknout poslední prázdninový víkend, budeme tu pro vás mít zajímavý tip. Už za pár minut se vydáme k romantické zřícenině a nebude nám k tomu chybět ani další skvělá hudba z 80. let. Od mikrofonu se vám bude i nadále hlásit moderátor Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hladíte nedělní vlny Signál Rádia. Chtěli byste si ještě v závěru prázdnin udělat hezký výlet? A co byste řekli romantické zřícenině nad malebným údolím? Zní to lákavě? Tak pojďme vyrazit. Naším průvodcem bude kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Nad malebným údolím řeky Jihlavy stojí zbytky kdysi významného hradu rytířů templářského řádu. Zřícenina Templštejn je romantickým místem lákajícím svou historií i krásným výhledem. Navíc jeho návštěvu můžete spojit s procházkou malebným údolím řeky Jihlavy. Zřícenina se nachází 3 kilometry severozápadně od obce Jamodice a asi 10 kilometrů od města Moravský Krumlov. Stojí na skalnatém ostrohu vysoko nad pravým břehem řeky Jihlavy, která tu vyhloubila malebné údolí. Nejsnazší přístup k hradu je od Jamodic. Od zastávky autobusu Jamodice je to necelé 2 kilometry, přímo z obce Jamodice o kilometr dále. Tato cesta je pohodlná jen mírně z kopce. Naopak velké stoupání vás čeká, pokud se rozhodnete jít z údolí Jihlavy od kempu pod Templštýnem. Je to sice jen 500 vzdálenostních metrů, ale do prudkého kopce, takže tato cesta není vhodná pro hůře pohyblivé návštěvníky. Výlet na Templštejn můžete spojit třeba ještě se zastávkou v Moravském Krumlově. Na zdejším zámku si prohlédnete slovanskou epopej. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Tohle je Signál Rádio. Vyrážíte ještě na závěr prázdnin na dovolenou a chtěli byste nás poslouchat i ve vaší oblíbené destinaci. Jde to snadno například přes naší mobilní apku, kterou si můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store. I přes ní vám pak budou hrát například Madonna, Samantha Fox nebo Bangles.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Samantha Fox s námi byla na Signál Rádiu, kde čas od času zapojíme náš magneťák, kde si připomínáme slavné hity, které se kdysi nahrávaly na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V rámci našeho Magiče tu s námi budou tentokrát The Pretenders, jelikož víkend a hlavně prázdniny pomalu končí a my zase budeme muset řešit práci, školu a jiné povinnosti. Hit Back on the Chain Gang je proto ideální volbou pro zajištění pohodového dne. Je jednoduchá, ale za to hodně pěkná melodie vám prostě zajistí klidnou atmosféru. Pojďme si to pustit.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Signál Rádio, pro vás hrajeme to nejlepší z 80. let. V příští hodině nám tady budou znít například Wham, Buggles nebo New Order. Nás ale ještě čekají dopravní novinky a poté zprávy s kolegou Honzou Navrátilem.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme na 187. kilometru ve směru do Prahy, kde kvůli srážce dvou osobáků by mohl být hustý provoz. Jezdíte tam opatrně. Šťastné a bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní poledne, dobrou chuť k obědu, pojďme na signálu na zprávy. Prezident Petr Pavel v partii na CNN Prima News zmínil, za jakých podmínek by vetoval státní rozpočet vlády na příští rok. Bylo by to například překročení hranice 400 miliard korun nebo výrazné podfinancování výdajů na obranu, prozradila hlava státu v exkluzivním rozhovoru s Terezí Tománkovou na Pražském hradě. S koncem víkendu dorazí déšť a bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav, podle kterého už noční předpověď počítá s prvními srážkami. Oblačnost se bude tvořit dnes večer a déšť dorazí také v pondělí ráno. Bouřky se mohou vyskytnout od jihozápadu. V Rusku sílí strach z mobilizace. S informací, které kolují napříč celou zemí, vyplývá, že do armády by mohly být povolány stovky tisíc mužů. Mimo jiné by mělo podle různých zpráv docházet také ke snahám o verbování univerzitních studentů nebo k násilným odvodům z některých částí země. Rusům se ale do války nechce. Podle webu Politico jich totiž stále více ze země utíká.
0: Co se děje v regionu?
1: Fanoušci letectví si do svých diářů zapisují datum 1. září. Právě v tento den totiž do hlavního města poprvé přiletí letoun Airbus A350 v unikátním zlatém nátěru. Na letiště Václava Havla ho vyšle tajvanská společnost Starlux Airlines, která operuje linku mezi Prahou a Taipei. Od podzimu bude tento letoun do Prahy létat pravidelně. Úterní přílet tak nebude jednorázovou atrakcí.
0: Sport.
1: Čeští kajakáři Jakub Špicar, Daniel Havel si na mistrovství světa v Poznani vyjeli v závodě na 500 metrů bronzovou medaili. A debil kánoe Petra a Martina Fuchsových vyhrála na mistrovství světa v finále B. Celkově tedy skončila na 10. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A polední zprávy tady u nás na signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, na horách i s přeháňkami a nejvyšší teploty se pohybují kolem 26 stupňů Celsia. Připomínám varování meteorologů před oblačností, která může přijít večer a také před deštěm. Pondělní den nám nabídne oblačnou až zataženou oblohu. Od západu se na většině území objeví přeháňky a nebo bouřky. Odpoledne by ale měla oblačnost ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 23 a 28 stupni Celsia. Takové byly polední zprávy na signálu. Ještě jednou dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásné dobré poledne na Signál Rádio. Srpen je jeden z nejbohatších měsíců na domácí úrodu. Vaši zahradu tak obohocují rajčata, okurky, cukety a další. No jo, ale teď ta důležitá otázka. Kde to všechno skladovat, aby dobrá úroda nepřišla vniveč? To si povíme už za pár minut. K tomu další báječná muzika. Áda Adam vám přeje pohodovou neděli.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

S vámi je Signál Rádio. V srpnu se můžeme těšit z úrody z naší zahrádky. Ale kam to všechno dát, aby se to neskazilo dřív, než to přijde na talíř? Základem je důležité vědět, které druhy bychom neměli dávat k sobě a pro co není ideální volbou chladné podmínky. Třeba právě taková zralá rajčata by se měla chladu z naší lednice určitě vyhnout. Příliš nízké teploty jim totiž berou vůni a chuť. Ideální je pro ně pokojová teplota. Nepatří tam prý ale ani brambory nebo třeba batáty. Pozor pak na některé plody, které při zrání produkují plyn etylen. Ten může zkracovat trvanlivost u okolní zeleniny nebo ovoce. Jedná se tu například o jablka, švestky nebo banány. Ty, když dáte těsně vedle zeleniny citlivé právě na tento plyn, například vedle brokolice, květáku nebo zelí, jejich životnost se automaticky krátí. Jo, skladování je celkem věda, ale s hudbou od Signál Rádia to půjde určitě líp. Pěkné odpoledne.

0: Posloucháte Signál Radio, kde nás dnes od 18 hodin čeká zajímavý rozhovor. Tentokrát vás pozveme do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra, a letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přišlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Mariou Šatkovskou. A na to vše se můžete těšit dnes od 18 hodin na Signál Rádiu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Hrajeme pro vás na Signál Rádio, kde právě teď dochází ke střídání moderátorských agentů, tedy zdravím tě.
1: Ahoj, Ádo.
0: Vidím úplně tvůj vyděšený výraz, ale neboj se, má to své opodstatnění. Mm-hmm. Víš, co by se mělo začít dít začátkem září?
1: Nevím, pověs mi to.
0: Tady to je právě ta nápověda, jo. Aha. Měly by začít kamerové castingy na nového Jamese Bonda.
1: Tak mě napadla, takže jdeme.
0: Napadla mě otázka pro tebe. Aha. Když by si směla vybrat jednoho z českých herců na novýho Jamese Bonda, kdo by to byl podle tebe?
1: Ani rozhodně ty.
0: Já jsem čekal, že to řekneš.
1: No tak kdo jiný, že?
0: Ale myslím si, že to, jak se mi dějou často mě osobně nehody a ne těm ostatním padouchům, že třeba někam spadnu nebo tohle, já si myslím, že bych nebyl dobrý.
1: Ale tak aspoň by to lidi pobavilo. Byla by to taková komedie.
0: Hele, byl by to spíš, si myslím, v mém podání takový Johnny English, nebo spíš teda takový Honza Čekyš. Jo? A to by nedopadlo úplně dobře, ale každopádně děkuji ti za tenhle tip, udělala jsi mi radost.
1: V pořádku.
0: A přeji ti krásné vysílání, co pro nás chystáš?
1: Hele, to bude zatím překvapení, sama nevím.
0: Máte se určitě na co těšit. Tereska tady vytvořila krásné napětí, stejně jako i tady ten James Bond.
1: Ano.
0: Užij si vysílání tedy, přeji ti krásné odpoledne.
1: Děkuji tobě taky.
0: Děkuji. A já se na vás těším zase zítra odpoledne. Ahoj.

0: R.I.M. ve vašich reproduktorech. Po odbytí 13. hodiny 80. od Depeche Mode, Loretty Godiny po Pet Shop Boys, ale teď už doprava a zprávy Honze Navrátila.
1: Signál rádio doprava.
0: Hlášená nehoda dvou osobáků je momentálně na D1 ve směru na Prahu. Na 24. kilometru tedy počítejte s uzavřeným pravým jízdním pruhem. A na Praze 4 v ulici Lomnického bohužel osobní auto srazilo cyklistu, takže tady projíždějte velmi opatrně. Šťastné cesty vám přeje Signál rádio.
1: Když slyšíš tohle,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní odpoledne, posloucháte Signál Rádio, pojďme na zprávy. Prezident Petr Pavel v dnešní partii na CNN Prima News řekl, že nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k ústavnímu soudu kvůli účasti na summitu Severoatlantické aliance. Chce počkat, jak soud kompetence vyjasní. Prezident také od současné vlády neočekává reformy povinných výdajů rozpočtu, přijít s nimi bude muset příští vláda. Hlava státu také připustila, že současná opozice není tak výrazná, jak by mohla nebo chtěla být. Během exkluzivního rozhovoru na Pražském hradě také reagoval na koaliční politiky, kteří ho označují za lídra opozice. Rozhodně jim není a ani nechce být. Na premiérskou funkci neaspiruje. Hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu v rozhovoru pro Seznam zprávy varovala před opakováním kauzy kojeneckého mléka, které obsahovalo toxin. Dodala, že je třeba posílit ochranu veřejného zdraví, stabilizovat personál a přidat peníze na nutná laboratorní vyšetření. Voliči na Islandu odmítli plány vlády na obnovení jednání o vstupu země do Evropské unie. Z konečného výsledku sčítání plyne, že proti bylo 52,8%, pro pak 47,2% hlasujících. Proti obnově jednání, která byla přerušena před 13 lety, tak hlasovalo přibližně o 12 000 lidí více, než kolik bylo pro.
0: Co se děje v regionu?
1: 700 000 korun investovala pražská fotbalová Sparta do zajištění nedělního ligového derby se Slavií. Finance se využijí na detekci bezpečnostních rizik, organizaci příchodu a odchodu diváků a také na monitoring pohybu rizikových skupin. Připomeňme, že minulý souboj pražských celků musel být po vniknutí fanoušků na hrací plochu ukončen za stavu 3-2 pro Slavii.
0: Sport.
1: Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po včerejším tvrdém pádu, kvůli kterému musel v 8. etapě odstoupit z Vuelty, ohlásil fanouškům. Na Instagramu zveřejnil svoji fotografii z nemocniční postele. Připomeňme, že cyklista při pádu utrpěl otřes mozku, zlomeninu levé klíční kosti s posunem, stabilní zlomeninu 7. krčního obratle a také četné odřeniny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Neděle je většinou polojasná, od západu ale bude odpoledne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 24 a 28 stupni. Pondělní den bude oblačný až zatažený, od západu se na většině území objeví přehánky anebo bouřky. Odpoledne budou srážky a také oblačnost ustupovat. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 23 a 28 stupni. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio.
2: Krásné nedělní odpoledne ze studia Signál Rádia vás moc zdraví Terka Veselá. My teď společně otevřeme další hodinu osmdesátek, které se hned jako první ujmou Depeche Mode. A v průběhu hodiny dostanete i tip na to, kam si zajít zahrát deskovky. Tak si to nenechte ujít, ale nejdřív si zahrajeme hit People Are People.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pet Shop Boys a Opportunities, to vám hrálo Signal Radio. Kdo říká, že na zámku se musí jenom obdivovat obrazy a historie? Na jednom se dnes hlavně hraje a v hlavní roli jsou tentokrát deskovky. Na pražský Chvalský zámek nás zve Lucka Sinková.
1: Zapomeňte na chvíli na mobil a pojďte si zahrát pěkně po staru. U stolu, s figurkami, kartami a hlavně s ostatními. Na Chvalském zámku se totiž koná dnes deskohraní, kde si můžete vyzkoušet nejrůznější deskové hry, ať už jste ostřílení hráči nebo teprve zjišťujete, že člověče nezlobce, není vrchol hracího umění. Ideální program pro rodiny i kamarády a pozor, u některých her se může stát, že původně plánovaných 20 minut se protáhne klidně na celé odpoledne, protože když jde o vítězství, jde o všechno. Takže deskohraní dneska na Chvalském zámku.

0: To byl hit You're the Voice na Signal Radio, kde jsme se překlenuli do půl druhé. Odpoledne nám jako další zpříjemní T-Pau, Undercover nebo Rod Stewart, ale teď si pojďme připomenout, co vás v našem vysílání čeká už od zítřka.
1: Na Signal Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Vaším společníkem je Signal Radio, kde jsme si hráli Roda Stewarta a se kterým určitě vydržte až do dnešních 17 hodin, kdy nás čeká repríza dílu pořadu Miluju Prahu. Tentokrát vás David Černý obohatí informacemi o tepně našeho hlavního města. Uslyšíte například, jak to dříve kolem Vltavy skutečně žilo, k čemu všemu řeka sloužila, nebo odkud po ní připlouvali voraři a mnoho, mnoho dalšího. Tak to vše a i více už dnes chvíli po páté. Tak nás laďte.

0: Za 5 minut nám odbije 14. hodina na Signál Rádio, to znamená, že se opět po hodině podíváme na situace na silnicích a předáme slovo Honzovi Navrátilovi, který pro vás sleduje dění jak doma, tak i ve světě. Hned po nich ale zase rozjedeme 80-kovou jízdu, které se tentokrát chopí Black, ABBA nebo Talking Heads.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Velký pozor si dejte na D11 ve směru do Prahy. Na 94. kilometru bourala 2 osobní auta. Bylo tady nutné uzavřít levý jízdní pruh, takže počítejte s možnou tvorbou kolony. A přesuneme se na Pražský okruh, kde je nehoda 4 osobních aut na 61. kilometru. A i tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, a to ve směru na D10. U obou nehod projíždějte s vyšší opatrností a mějte šťastné cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevírají poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích proběhne z iniciativy Ministerstva kultury. V Krkonošském Harachově začne zítra oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a poté budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Pokračuje místo starosta města Tomáš Ploc.
2: Začátek stavby by měl být 31.8. Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na Lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od Lanovky k městskému úřadu. A třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
1: Dodejme, že průtah městem je krajskou silnicí třetí třídy. Oprava téměř 2 kilometrů úseku si vyžádá skoro 12 milionů korun. Americký národní úřad pro letectví a vesmír má dnes v plánu do vesmíru vyslat teleskop, který má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Vesmírnou observatoř pojmenovanou po americké astronomce Nancy Romanové vynesl krátce před 13. hodinou a 30. minutou z raketodromu Kennedyho vesmírného střediska na Floridě nosič Falcon Heavy.
0: Co se děje v regionu?
1: S koncem prázdnin chystá pražský dopravní podnik několik změn. Výraznější proběhnou v Letňanech. Například linka 158 vynechá zastávku Staré Letňany a do Nových Letňan naopak nezajede 166. Změn se dočkají také linky 278, 340 a 359. Od září vznikne i pětice nových zastávek a zastávka u Blaženky se bude nově jmenovat Popelka.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Francouzská Diane Parryová získala v Monterey první titul na okruhu WTA. Ve finále porazila 6-4, 0-6 a 6-3 druhou nasazenou Elis Mertensovou z Belgie, která v pátek zastavila tažení Nikoly Bartuňkové. A český tenista Petr Nouza získal první společný deblový titul s Rakušanem Neilem Oberleitnerem na okruhu ATP. Ve finále porazil chorvatsko-americký pár Nikola Mektič a Austin Krajíček 7-5 a 6-4.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A aby zprávy ve 14 hodin byly kompletní, tak přidám také informaci o počasí. Venku je polojasno, s teplotami kolem 27 stupňů Celsia. Pondělní den bude oblačný až zatažený. Od západu se na většině území objeví přehánky a nebo bouřky. Zítra odpoledne budou srážky i oblačnost ustupovat. Vítr zafouká západní a nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 23 a 28 stupni Celsia. Tak to by další odpolední zprávy na Signálu. Vracíme se k muzice.
0: Signál Rádio.
3: Muziku odstartují Black, ABBA a Talking Heads, ale jako vždy to nebude to jediné, co u nás zazní. A tentokrát si dáme takové rychlo shrnutí toho, na co bychom neměli zapomínat při podzimních pracích na zahradách. Na Signál Rádiu je s vámi stále Terka Veselá a já vám přeju pohodové odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Slunečným odpolednem vás provází Signál Radio. A přestože léto jako roční období ještě nekončí, poslední prázdninový víkend je ale tady a může být ideální chvíli na to začít pomalu přemýšlet nad tím, co všechno bude potřeba udělat na vašich zahradách. Při podzimní přípravě totiž často zahradníci můžou dělat zbytečné chyby, kterým se přitom dá jednoduše vyhnout. Třeba prý není potřeba hned po sklizni všechno na záhonech dokonale uklidit. Samozřejmě je potřeba se zbavit nemocných rostlin, aby v nich nepřežívaly škůdci a choroby, ale ty zdravé zbytky rostlin můžete naopak využít do kompostu nebo je nechat přirozeně rozložit a vrátit tak živiny zpátky do půdy. Stejně tak nemusíte mít potřebu uklízet každý spadlý list. I ten totiž může později posloužit jako přirozený materiál pro kompost nebo jako ochranná vrstva půdy. A pozor si dejte také na podzimní rytí. Možná totiž můžete mít pocit, že čím důkladněji půdu obrátíte, tím lépe ji připravíte na další sezónu, ale příliš hluboké rytí může naopak narušit její přirozenou strukturu a poškodit půdní organismy. Často tak úplně postačí půdu lehce pokypřit a doplnit kompostem. Tak to by byly nějaké tipy pro příchod podzimu, ale teď se na zahradách ještě pěkně vyvalte, opalujte a my vám k tomu budeme hrát Prince.

0: Na Signal Rádio vám hrál hit You Can Leave Your Head On a už za chvíli se můžete těšit na Alice, Annie Lennox nebo Pink Floydy.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio, posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

Pink Floydi a Another Brick in the Wall, i takhle vám hraje Signál Radio. Poznamenejte si dnešní 18. hodinu, protože to bude čas, kdy si v našem vysílání budete moci vyslechnout další zajímavý rozhovor. Tentokrát vás pozveme do Poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Letos se ale začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. A jelikož u slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, už dnes se tak můžete těšit na rozhovor s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Tak si to nenechte ujít, už dnes v 6 večer.

0: Elton John na Signal Rádiu uzavírá 14. hodinu. 15. otevřou 80. od Bobbyho McFerrina, Bonnie Tyler nebo Ray Parkera Juniora, ale nejprve je na řadě doprava a zprávy.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nehodu dvou osobáků hlásí Štěrboholská spojka ve směru na jižní spojku, a to konkrétně před sjezdem do ulice Národních hrdinů. A jelikož je tu momentálně neprůjezdný pravý jízdní pruh, pravděpodobně počítejte s lehkým zdržením. A na nehodu taky dvou osobáků si dejte ještě pozor na 139. kilometru D1 ve směru na Prahu, a tady je naopak neprůjezdný levý jízdní pruh. Na obou místech projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio, opět v celou jsou pro vás připraveny další zprávy. Čeští řidiči opět tankují v Polsku. Tamní vláda totiž snížila daň z přidané hodnoty a stanovila maximální ceny paliv. Řidičům v příhraničí se tak nyní znovu vyplatí tankovat benzín, naftu i LPG na polských benzínových stanicích. Mohou tak ušetřit na litru paliva až 6 korun. I na letošní konec prázdnin se chystají České dráhy. Dopravce posílil spoje a přidal vozy zejména na linkách z Moravy do Prahy. Svého posílení se o tomto víkendu dočkali také spoje do Prahy z Českých Budějovic a více vozů i dnes směřuje do metropole od Plzně. Doplníme, že se začátkem školního roku se pak do provozu vrátí některé školní spoje. Počet obětí bleskových povodní v Nepálu se vyšplhal na 734. Uvedli to podle agentury Reuters tamní úřady.
0: Co se děje v regionu?
1: Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí vstoupí v září do další etapy. Po více než roce se tramvaje opět vydají na trasu Škrétovou ulicí mezi Vinohradskou ulicí a stanicí IP Pavlova. Změna se dotkne linek 11 a 13. Přímé spojení s Vinohrady naopak ztratí část Vršovic. Přímo na Václavském náměstí se trať dokončí v příštím roce.
0: Sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v šestém kole první ligy v Brně se Zbrojovkou 2-3 a jako jediný tým soutěže dosud nezískali ani bod. Pokračuje trenér Zlína Bronislav Červenka.
2: Těžko se to hodnotí, zase jsme prohráli a nezvládli jsme závěr utkání, kdy jsme dokázali dvakrát srovnat se soupeřem, takže těžko se to hodnotí, protože to strašně bolí a trošku se nám lepí smůla na paty, nedokážeme ty zápasy zvládnout až do konce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 15 hodin zakončíme pohledem na počasí. Neděle je většinou s polojasnou oblohou a teploty měříme kolem 27 stupňů Celsia. Pondělní den bude oblačný až zatažený. Od západu se na většině území objeví přehánky a nebo bouřky a odpoledne budou srážky i oblačnost zítra ustupovat. Nejvyšší denní teploty na začátku dalšího týdne naměříme mezi 23 a 28 stupni Celsia. Tolik zprávy v 15 hodin. Za hodinu se těším u dalších. Do té doby si dejte další 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Hezké odpoledne i ode mě, na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá. Ale velmi brzy si slovo převezme i kolega Luděk Savana Urbánek, který pro vás má tip, jak se alespoň na chvíli stát zámeckým milostpánem. Do té doby Bobby McFerrin, Bonnie Tyler a Ray Parker Jr.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly Krotitelé duchu na Signál rádiu. Chtěli jste se někdy vyzkoušet, jaké to je být zámeckým pánem a procházet se v barokním kostýmu zámkem a zahradami? Existuje místo, kde si na milost pány můžete zahrát. Svůj kostým už vybírá i kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Na jihovýchodě Moravy stojí překrásný zámek Milotice. Komplex zámeckých budov s bohatě zdobeným interiérem se řadí mezi nejlépe zachovalé památky vrcholného baroka a je právem považován za perlu tohoto kraje. Kromě prohlídky zámku a procházky po zámecké zahradě si tu navíc můžete půjčit i nádherné historické kostýmy, ve kterých si budete chvíli připadat jako šlechticové. Na místě Milotického zámku stávala do konce 16. století středověká tvrz, která ale postupně přestala stačit tehdejším nárokům na bydlení šlechty. Místo ní tak vznikl nejdříve jednopatrový renesanční zámek, který byl v druhé polovině 17. století přestavěn na větší dvoupatrové sídlo. Tehdy už jej vlastnil rod Seréniů, který koupil zcela zpustošené panství v roce 1648 a právě zástupce tohoto rodu, konkrétně Karel Antonín Seréní, stojí i za vrcholně barokní podobou zámku Milotice, ve které se dochoval do dnešních dnů. Za zámkem se rozprostírá navíc francouzská barokní zahrada. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: 4. byla na Signál Rádiu ve znamení hitu Black Velvet a už za chvilku svými hity navážou Michael Sembello, Cher a Boney M.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Boney M a Gotta Go Home na Signál Rádio, kde si povíme, kam vyrazit třeba ještě dnes nebo v průběhu září. V Zoo Praha se už od včerejšího odpoledne návštěvníci můžou těšit exkluzivní výstavou kudlanek, ve které spatří hned 30 druhů kudlanek ze 4 kontinentů světa. Navštívit je budete moci po dobu celého měsíce září, a to v galerii Gočárovy domy v horní části Zoo. Vstup na výstavu dostanete zdarma ke vstupence do zoo jako takové, takže se určitě vyplatí se na návštěvu vyhradit větší část dne. A když už tam budete, tak nezapomeňte, že to je jenom něco málo přes týden, co byl do velkého bazénu hned u vstupu vpuštěn malý lachtánek Jabulani, který je pravnukem slavného Gastona. Tak na toho se určitě běžte taky podívat, ale raději upozorňuji, že ten je ve velkém bazénu k vidění pouze každé ráno, kromě pátku. Tak pokud vyrazíte, zoo si moc užijte a na Signál Rádiu pokračujeme s Karavanem lásky.

0: Hodinkové ručičky ukazují za 2:04. Nás v příští hodině 80 čekají Cyndi Lauper, Phil Collins nebo Whitney Houston. Nejprve si ale poslechneme zprávy Honzy Navrátila a podíváme se na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Při 16. hodině počítejte se zpožděním na D5 ve směru na Prahu, kde se porouchalo vozidlo na 8. kilometru. A pokud máte namířeno do Jesenice na Praze západě, v ulici Budějovická počítejte s kolonou o délce 100 metrů kvůli nehodě motocyklu a osobního auta. Buďte na sebe za volanty opatrní a mějte šťastný příjezd do vašeho cíle.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli, posloucháte Signál Rádio a opět v celou máme pro vás další zprávy. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se sešli. Babiš řekl, že se tak obnovilo setkávání s hlavou státu. Oba politici se sešli po čtvrtečním jednání Bezpečnostní rady státu, a to na Pavlovu žádost. Babiš také řekl, že by se s prezidentem měli setkávat i nadále podle potřeby. Karlovarský folklorní festival letos zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem od 2. do 6. září. Jeho 31. ročníku se zúčastní 5 zahraničních a 8 tuzemských souborů. Do Karlových Varů dorazí podle ředitele festivalu Jana Boháče okolo 300 folkloristů.
2: Program se vlastně uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark již tradičně bude v prostoru u hlavní pošty. Gala program a koncert pro děti ve velkém sále hotelu Termál a zahajovací koncert je potom v Imperiálu. A vlastně vše zakončíme v taneční veselicí v Poštovním dvoře.
1: Dodejme, že součástí doprovodného festivalu jsou i porcelánové slavnosti a přehlídka automobilových veteránů. Většina festivalového programu je přístupná zdarma. Obyvatelé Islandu hlasováním v referendu těsně odmítli návrh vlády na přístupové rozhovory s Evropskou unií. Po sečtení většiny hlasů je tak jisté, že lidé odmítli snahu vlády o obnovení jednání o členství. Důvodem je krom jiného také snaha o ochranu islandských rybolovných vod. Ty jsou příliš důležité na to, aby se s nimi riskovalo.
0: Co se děje v regionu?
1: Smlouva na stavbu tramvajové trati z Malovanky na Pražský Strahov se dočkala podpisů. Sdružení firem se tak po zdržení, které způsobilo šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude moci pustit do práce. Trať bude dlouhá 1,3 km, bude mít 3 zastávky a její stavba vyjde na 824,2 milionů korun. Jde o částku o 196 milionů nižší, než dopravní podnik původně předpokládal.
0: Sport.
1: Matěj Lukeš je jako druhý Čech mistrem světa v moderním pětiboji. Na šampionátu v Číně potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil tak loňský bronz. A kajakář Josef Dostal skončil na mistrovství světa v Poznani na neolympijské trati 500 metrů na 4. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme kolem 27 stupňů Celsia. Pondělí bude s oblačnou až zataženou oblohou. Od západu se na většině území zítra objeví přehánky a meteorologové také předpovídají bouřky. Odpoledne budou srážky i oblačnost ustupovat, vítr bude foukat západní a nejvyšší teploty zítra vystoupají až k hodnotám kolem 28 stupňů Celsia. Další nedělní zprávy na Signálu jsou minulostí. Pojďme za muzikou.
0: Signál Rádio.
3: Muziku nabízí Kauma, Phil Collins a Cyndi Lauper. Pohodové odpoledne s 80kami vám přeje Terka Veselá. A protože málo co je důležitější než zdraví, tak se za chvíli řekneme, co může pomoci snížit vysoký krevní tlak. Zatím si oho, ale nechme zvýšit hitem Lambada.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Time after time na Signál rádiu. A pokud vám song trošičku zvýšil krevní tlak, pojďme si ho zase rychle snížit. A možná vás to překvapí, ale jedna z věcí, která dokáže pomoci s krevním tlakem, je prý úplně obyčejný draslík. Ten totiž pomalu tělu pomáhá vyrovnávat účinky soli, která v těle zadržuje vodu a tlak potom letí nahoru. My dnes ale nepoběžíme do lékárny pro doplňky stravy, ale do kuchyně. Údajně je totiž spoustu nápojů, které draslík přirozeně obsahují a vy si ho tak můžete doplnit tím, že si i trošičku pochutnáte. Na draslík je bohatá třeba švestková nebo mrkvová šťáva. Dobře vychází i šťáva z granátového jablka nebo rajčatová šťáva. U té je ale lepší sáhnout po variantě bez přidané soli. Draslík najdeme také v pomerančovém džusu, kokosové vodě, mléce a překvapivě dokonce i v kávě. Neznamená to samozřejmě, že si dáte sklenici džusu a krevní tlak bude rázem vyřešený, ale tyhle nápoje můžou být alespoň takovým příjemným způsobem, jak draslík do jídelníčku přirozeně dostat. Tak se nechte chutnat, a to především z Hot Chocolate.

0: To je z éteru Signál rádia mezi Pet Shop Boys. Už za chvíli se v něm ale objeví Queenie, Bryan Adams a nebude chybět ani hit z pásky.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Nedělním odpolednem vás provází Signál Rádio, kde je čas na to oprášit magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní kazeta nás zavede do roku 1988, kdy britská zpěvačka Yas vydala jeden ze svých největších hitů. The Only Way Is Up se tehdy vyšplhal až na první místo britské hitparády a právě díky němu se Yas dostala do povědomí posluchačů po celé Evropě. Zajímavé přitom je, že písničku sama nenapsala, původně ji v roce 1980 nahrála americká soulová zpěvačka Otis Clay. Yas ji ale o několik let později dala úplně nový výrazně popovější a tanečnější kabát. A právě tuhle verzi si teď pustíme my.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ladíte Signál Rádio, kde jsme se s osmdesátkami dostali těsně před 17. hodinu. Úder celé odstartuje další zprávy Honzy Navrátila a po nich už se můžete těšit na Sandru, Roye Orbisna nebo Madonu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Předtím ale ještě pohled na silnice. V té se podíváme na D1 ve směru na Brno, kde si nejdříve dejte pozor na 46. kilometru na porouchané vozidlo, které může tvořit zpoždění. A to potom i na 97. kilometru, kde je předpokládané zpoždění ze stejného důvodu. Bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké nedělní odpoledne, 17. hodina je tady. Na Signálu jsou připraveny zprávy. Prezident Petr Pavel v partii na CNN Prima News zmínil, za jakých podmínek by vetoval státní rozpočet vlády na příští rok. Bylo by to například překročení hranice 400 miliard korun nebo výrazné podfinancování výdajů na obranu, prozradila hlava státu v exkluzivním rozhovoru s Terezí Tománkovou na Pražském hradě. S koncem víkendu dorazí déšť a bouřky. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav, podle kterého už noční předpověď počítá s prvními srážkami. Oblačnost se bude tvořit dnes večer a déšť dorazí také v pondělí ráno. Bouřky se mohou vyskytnout od jihozápadu. V Rusku sílí strach z mobilizace. S informací, které kolují napříč celou zemí, vyplývá, že do armády by mohly být povolány stovky tisíc mužů. Mimo jiné by mělo podle různých zpráv docházet také ke snahám o verbování univerzitních studentů nebo k násilným odvodům z některých částí země. Rusům se ale do války nechce. Podle webu Politico jich totiž stále více ze země utíká.
0: Co se děje v regionu?
1: Fanoušci letectví si do svých diářů zapisují datum 1. září. Právě v tento den totiž do hlavního města poprvé přiletí letoun Airbus A350 v unikátním zlatém nátěru. Na letiště Václava Havla ho vyšle tajvanská společnost Starlux Airlines, která operuje linku mezi Prahou a Taipei. Od podzimu bude tento letoun do Prahy létat pravidelně. Úterní přílet tak nebude jednorázovou atrakcí.
0: Sport.
1: Čeští kajakáři Jakub Špicar, Daniel Havel si na mistrovství světa v Poznani vyjeli v závodě na 500 metrů bronzovou medaili. A debil kánoe Petra a Martina Fuchsových vyhrála na mistrovství světa v finále B. Celkově tedy skončila na 10. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami kolem 25 stupňů Celsia. Pondělní den bude s oblačnou až zataženou oblohou. Na většině území se objeví zítra přehánky a nebo bouřky, které ale budou odpoledne ustupovat. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni Celsia. Zprávy jsou za námi, před námi další osmdesátky. Posloucháte Signál Rádio.
0: Signál Rádio.
2: Z jeho studia vás zdraví Terka Veselá, krásné odpoledne. Odbyla nám 5. hodina, v ní se pohoupeme do rytmu na hity od Sandry, Roye Orbisona nebo Madony. A houpání neustane ani s dnešním dílem pořadu Miluju Prahu, který nás obohatí všemožnými zajímavostmi o Vltavě. Tak to už za pár minut, zatím mějte pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Skoro ve čtvrt na šest ladíte Signál Radio, kde se slova ujímá David Černý.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, dnes si budeme povídat o Vltavě v době, kdy ještě nebyla svázaná vysokými nábřežními zdmi a kdy se kolem ní nedalo projít po náplavkách. Vltava byla v Praze 19. století jiná. Divoká, nespoutaná, mělká, místy i nebezpečná řeka plná brodů, štěrkových lavic a pískoven. Dávala mnoha lidem práci, ale i zábavu. Zkrátka na jejich březích to žilo. Ostatně, co by byla Praha bez své Vltavy, že? Když jste se tenkrát před 200 lety prošli okolo Vltavy, Vltava nevoněla jen vodou. Cítili jste čerstvě nařezané dřevo, mokré rákosí, rybinu a mouční prach z mlýnů. No a místy nevoněla vůbec, protože Pražané řeku používali sledčemus a často i jako odpadní stoku. Řeka živila tisíce lidí. Nejobávanější a zároveň nejuznávanější čelátka od řeky byli voraři a plavci. Chlapíci z Podskalí s vysekanými těly opálenými od přímého slunce v plátěných košilích vozili po řece obří kmeny ze Šumavy. Však se říkalo, že celá dřevěná Praha je postavena z dřeva šumavských hvozdů. Proplout vorem přes staré pražské jezy, to nebyla práce pro padavky, to byl adrenalinový sport. U Korlova mostu nebo u Šítkovského jezu se vždycky srotili davy Pražanů, aby sledovali, jestli to voraři vybrali, nebo jestli se vor roztrhl o pilíř a dřevo skočilo do divokého proudu. A když voraři přistáli, Podskalí ožilo. V hospodách, točák nebo u skladů pivo teklo proudem a tančilo se a zpívalo se až do božího rána. A všude zněla podskalština, tedy specifický slang plavců z Podskalí. Ale povídám ti, Tondo, ta dnešní Vltava byla splašená jak starý valach a do toho ti měští šupáci z nábřeží čumí z mostu a řvou na nás, jak kdyby jsme jeli na kolotoči. Je to za námi, opij se jako zvíře. A další vážená sorta, to byly mlynáři, Pražské ostrovy, Kampa, Štvanice, Žofín nebo dnes už zaniklý Primátorský ostrov byly doslova posázené dřevěnými mlýny. Klapání mlýnských kol byl stálý zvukový podkres tehdejší Prahy. Mlynářští tovaryši byla hrdá chasa, vždycky v čistě bílých šatech od mouky, ramena od tahání pytlů měly jako skříně. V 19. století byla Praha posetá říčními lázněmi. V létě bylo u řeky plno. Na Vltavě kotvily obří dřevěné plovárny. Slavné byly třeba vojenské lázně pod Letnou nebo plovárna u Žofína. Byly to v podstatě dřevěné ohrady plovoucí na vodě, uvnitř měly bazény s dnem tvořenými rošty, kterými protékala vltavská voda. Ale pozor, mravnost nade vše. Muži semhle, ženy tamhle. Dny pro muže a dny pro ženy byly striktně oddělené. Když plavali muži, na stožár se vytáhla červená vlajka, aby žádná ctnostná dáma neutrpěla újmu, kdyby ze stráně náhodou zahlédla mužská těla v tehdejších pruhovaných úborech od krku až po kolena. Kdo neměl peníze na vstup do plovárny, skákal do vody na divoko, u Štvanice, na Císařské louce nebo na písečných plážích pod Podskalím. Vltava byla tenkrát v létě plná výskotu, cákání a smíchu. Pro Signál Radio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Radio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Půl šesté si dopřáváte to nejlepší z 80. let. A přestože málo kdo se asi těšíte na pondělí, u nás budete mít důvod si třeba i dokonce přivstat. Signál Radio si pro vás totiž připravilo další fantastickou soutěž, ve které tentokrát můžete vyhrát poukaz s hodnotou 1 000, se kterým nakoupíte na farmě Hanč ve Vraňanech. A ať už si vyberete čerstvě sklezenou zeleninu nebo ovoce, sazenice či už připravené dobroty v bistru, nepochybně nebudete litovat. O poukazy se bude soutěžit každé ráno od zítřka do pátku a jako vždy se více dozvíte na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Nazaret a Dream On, to vám hrálo podvečerní Signál Rádio. Už za pár minut nás čeká poslední doprava a zprávy Honzy Navrátila, tak s námi buďte rozhodně u nich, protože po nich už vás vysíláním bude provázet rozhovor Luboše Dvořáka s ředitelkou Poštovního muzea Máriou Šatkovskou. Pro dnešek se s vámi loučí Terka Veselá, mějte hezký zbytek neděle, vyvedený vstup do nového týdne a my se slyšíme zase v úterý. Tak se mějte.

0: Lighthouse Family a Lifted. S blížící se 18. hodinou se na Signál rádiu v rychlosti podíváme na silnice a předáme slovo kolegovi Honzovi Navrátilovi, který pro vás má připravené poslední zprávy dne. Pak už 80ky od Donny Summer nebo Bananarami a rozhovor o poštovním muzeu v Praze.
1: Signál rádio doprava.
0: Porouchané vozidlo hlásí 113. kilometr D3 ve směru na Mezno, je tu očekávatelné zdržení. S tvorbou kolon počítejte i na 200. kilometru D1 ve směru do Prahy, zde je dokonce nebezpečí dopravního kolapsu. A ještě se přesuneme na 11. kilometr D5 na trase Praha-Rozvadov, kde je taky kvůli porouchanému vozidlu předpokládané zpoždění. Buďte na sebe za volanty opatrní a bezpečné cesty pro zbytek dne vám přeje Signál rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký nedělní podvečer i s 18. hodinou pro vás máme aktuální zprávy. Prezident Petr Pavel v dnešní Partii na CNN Prima News řekl, že nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k ústavnímu soudu kvůli účasti na summitu Severoatlantické aliance. Chce počkat, jak soud kompetence vyjasní. Hlava státu také připustila, že současná opozice není tak výrazná, jak by mohla nebo chtěla být. Během exkluzivního rozhovoru na Pražském hradě také prezident reagoval na koaliční politiky, kteří ho označují za lídra opozice. Rozhodně jim podle svých slov není a ani nechce být, na premiérskou funkci neaspiruje. Ministr Karel Havlíček v dnešní debatě v České televizi řekl, že zatím nevylučuje, že bude mít vláda vlastního kandidáta na prezidenta. Ministr Petr Macinka z motoristů se staví k variantě občanského kandidáta. U severního pobřeží Kypru se dnes převrhla výletní loď s 267 lidmi na palubě. Podle tamních úřadů nejméně 7 lidí zemřelo. Zhruba 100 osob se zatím podařilo zachránit. Některé byly převezeny do nemocnice a podle tureckých a kyperských médií na místě nadále probíhají pátrací a záchranné akce.
0: Co se děje v regionu?
1: 700 tisíc korun investovala pražská fotbalová Sparta do zajištění nedělního ligového derby se Slavií. Finance se využijí na detekci bezpečnostních rizik, organizaci příchodu a odchodu diváků a také na monitoring pohybu rizikových skupin. Připomeňme, že minulý souboj pražských celků musel být po vniknutí fanoušků na hrací plochu ukončen za stavu 3-2 pro Slavii.
0: Sport.
1: Jakářka Kateřina Mílová si vyjela bronzovou medaili v závodě na 5000 metrů na světovém šampionátu v Poznani. Suverénně zvítězila Švédka Melinda Andersonová. Bronz po diskvalifikaci jednoho ze soupeřů nakonec bere i původně čtvrtý kanoista Robin Hirsch.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A víkendové zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy až zataženo a místy i déšť nebo přehánky a ojediněle počítejme také s bouřkami. Noční teploty klesnou na 18 až 14 stupňů Celsia. Zítřejší den bude v první polovině dne převažovat oblačná až zatažená obloha. Na většině území zítra dopoledne počítejme s deštěm nebo s přehánkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách odpoledne i na Moravě srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra naměříme od 21 do 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě až 28 stupňů a na horách počítejme s teplotou kolem 17 stupňů. Takové bylo víkendové zpravodajství na Signálu. Hezký start do dalšího, vlastně už školního týdne, přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes opět jsme s mikrofonem vyrazili, tentokrát do jiného muzea, než do Národního technického muzea, ale vlastně patří pod jeho křídla. Teď jsme v nové expozici Poštovního muzea, vlastně v Petrské části Prahy. To jsou vlastně poslední budovy, které tady zbyly, což je tady Vávrův mlýn. Marie Šmatkovská, která je novou ředitelkou, už nás provede alespoň virtuálně po nové expozici. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Čerstvá ředitelka, čerstvé muzeum. Čím to muzeum dnes tady startuje s těmi novými expozicemi?
2: Já jsem velice ráda, že můžu představit vůbec novou ideu Poštovního muzea, které dosud bylo známo jako Muzeum známky. Konkrétně se jedná vlastně o Vávrův mlýn, ve kterým se teď nacházíme. Od ledna tohoto roku Muzeum Poštovní je součástí Národního technického muzea a připravilo vlastně novou formu prezentování toho fenomenu komunikace. Takže dnes můžeme vidět novou expozici, která se jmenuje Technika na poště a neb po 108 letech konečně spolu. Jedná se vlastně o název pro expozici, která je sestavená se předmětu, které již od roku 1955 byly předány z Poštovního muzea do Národního technického muzea. Jedná se o velké, velkorozměrové předměty nebo technického charakteru předměty, které Národní technické muzeum již od toho roku 55 mělo ve svých sbírkách. A ten název naznačuje, že došlo právě k tomu spojení po těch 108 letech, kdy se Národní technické muzeum snažilo o to, aby tento oddíl poštovní byl již součástí právě toho muzea, což tradičně má své opodstatnění, protože technická muzea začala vznikat už v 19. století po celé Evropě a pošta vždycky byla součástí právě těchto technických muzeí.
1: Vy jste vlastně rozkročeni teď na třech místech, když to tak vezmu. Jsme tady ve Vávrově domě, ale samozřejmě klášter Vyšší Brod má svoji expozici a teď nově jsou to zákupy. Tam to spolu úplně nesouvisí, ale v těch zákupech, v té vlastně kočárovně, jsou ty nové kočáry, které patřily také do výbavy tehdejší pošty.
2: Ano, patřily do výbavy poštovní, vlastně jsou to sbírkové předměty Poštovního muzea, není technického muzea a v nově zrestaurované nebo zrekonstruované kočárovně zámku v zákupech máme zastoupení několik našich, nebo vlastně už více než 10 určitě kočárů, dostavníků, které jsou součástí našich sbírek a já si myslím, že to tomu prostoru velice prospívá a i našim exponátům to prostředí zámecké je velmi přátelské.
1: Ono je to takové zvláštní, protože to muzeum je, nebo vlastně historie pošty je tak dlouhá od té doby, kdy byla pouze ústní a písemná komunikace až po tu komunikaci tou rádiovou, kterou máte tady. No a pak přichází ta doba datová. I ta se někdy dostane do muzea?
2: To je naší ambice. My teď s kolegy vlastně zpracováváme zcela novou koncepci tohoto muzea tak, aby pokračovala vlastně v mapování vývoje komunikace i rádi bychom vlastně navázali i na tu digitální dobu, obzvlášť proto, že mladé generace, počínaje generaci Z, když řeknete zkontrolujte si poštu, tak šáhne po mobilu. Takže je to nutnost opravdu v tom pokračovat a seznamovat vlastně mladé lidi, co vedlo k tomu, že si můžou vlastně tu poštu nosit už teď v kapse.
1: No, vy vlastně tady ukazujete pravěk. Poštovní, komunikační.
2: Není to až tak...
1: Ale pro ně to je pravěk.
2: Pro ně to je pravěk, ano.
0: Posloucháte záznam rozhovoru pořízeného v novém Poštovním muzeu v Praze. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte rozhovor s ředitelkou Poštovního muzea v Praze Marií Švjatkovskou.
2: Dalším fenoménem pošty je samozřejmě poštovní známka. Spousta lidí se tím zabývá, přestože už poštovní známky prakticky vymizely, ale přesto ještě jsou. Ale jsou i spousta sbírek. A vy tady v tomto domě, v Vávrové mlýně, máte takový velký pořadač, ale ještě zapečetěný na známky. Proč?
3: Je potřeba si uvědomit, že my jsme převzali muzeum teprve v lednu tohoto roku a jelikož sbírka čítá přes 200 tisíc exponátů, tak není jednoduché převzít ten celek úplně celý hned. Čili je to proces a jak jsem říkala, Národní technické muzeum pracovalo především na nové koncepci prezentování Vávrová mlýna tak, aby jsme muzeum nemuseli na řadu měsíců uzavřít. Proto ta známková část naše sbírky teprve čeká na zpracování a samozřejmě v budoucnosti počítáme i s přístupněním.
2: Vy jste naznačila 200 tisíc kusů známek?
3: 200 tisíc exponátů celkově čítá poštovní muzeum.
2: Vlastně tam byl ten přechod od České pošty
3: tak,
2: pod Národní technické
3: muzeum.
2: Což je vlastně čerstvé, protože jste přicházeli v loňském roce?
3: V tomto roce.
2: Ten transport začal loni papírově a letos fyzicky prakticky.
3: Fyzicky, ano. A ještě neskončil, vlastně my máme na ten převod celý tento rok a jelikož velice nám záleželo, aby naše veřejnost nepřišla o interiéry ve Vávrově domě, o skvělou novou expozici, takže jsme volili tu cestu průběžného zpřístupňování našich sbírek.
1: Posloucháte záznam rozhovoru pořízeného v novém poštovním muzeu v Praze.
0: Posloucháte Signál.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte rozhovor s ředitelkou Poštovního muzea v Praze Marií Švjatkovskou.
2: Historie tohoto domu je, můžeme říct, pohnutá, ale vždycky přežil všechny nápady při rekonstrukcích Prahy, ať už to bylo 19. století, 20. století. Zachovalo se tady z toho domu co?
3: Zachovala se především budova, která byla velice pečlivě zrekonstruována již v 80. letech minulého století, ale pokladem tohoto domu rozhodně, který vyniká svou autenticitou, je právě Biedermeierovský byt v prvním patře Vávrova domu, kde se zachovalo 4 místnosti s kompletní výmalbou od Josefa Navrátila. A tento interiér, který dosud sloužil jako expoziční místnost Poštovního muzea, zde byla vlastně expozice těch známek, se Národní technické muzeum rozhodlo zpřístupnit jako instalovanou památku, instalovaný interiér, který dokumentuje život měšťanů v době Biedermeierů v Praze.
2: No ono, vy jste v úvodu naznačila, že je to vlastně jakýsi způsob současné sociální komunikace, že ten Biedermeier znamená to, že si tam ti lidé nechali malovat výjevy ze svých cest a výletů?
3: Byla to doba velice sice krátká, počínaje rokem 1835 a skončila v době březnové, takže byla to doba ne moc rozverná, ale určitě doba, která velice stavěla na rodinném životě, na cestování, na poznávání nových krajín, na radosti z toho, přímo na radosti z pití kafe, jak to vlastně se dá srovnat s dnešním Instagramem, kde skutečně si sdílíme ty malé radosti a trošičku se u toho napařujeme nebo předvádíme. Tak takový byl i ten Biedermeier. A v té době se vyloženě říká, že součástí toho životního stylu byl Zimmerreise, čili to cestování po vlastním bytě. Navíc to bylo vlastně social medium, mluvě dnešním jazykem, protože navštěvování domu patřilo k běžnímu stylu života a občas vás navštívil člověk, který ho třeba neznáte, nevíte, o čem mluvit. A malby na stěnách vždycky jsou dobrým pretextem pro rozhovor, pro vzpomínání a pro tu komunikaci.
1: Posloucháte rozhovor s ředitelkou Poštovního muzea v Praze Marií Švjatkovskou.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte záznam rozhovoru pořízeného v Novém poštovním muzeu v Praze.
2: Historie pošty sahá až do roku 1527, nevím, jak ten přesný čas. Samozřejmě u zrodu tehdejší pošty stál rod Tuntaxisů. I ten je někde zakomponován do té dlouhé historie?
3: Ten je zakomponován do stále expozice, především ve vyšším rodě, která se komplexně věnuje historii pošty, poštovnictví a poštovní správy. Z toho, co je mi známo, tak Národní památkový ústav se bude právě této rodině věnovat v budoucích měsících. I my budeme mít tady malou expozici na toto téma.
2: Tak já vám přeji hodně návštěvníků, hodně mladých překvapených návštěvníků, které se přišli podívat na pro ně už právě k komunikace.
3: Velice děkuju a srdečně zvu k návštěvě.
2: Marie Šaptovská, která je ředitelkou poštovního muzea v Praze. Příjemné zážitky a dobré výlety přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanš ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.